celo moje milé. Jakéže ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídnu už nikde to robit na ruka.

0: takú repetu dávali.
1: Kolesi, kto si, čo si uvahu zvernul, to potom špívali, že cukierky dávali. Prešli do Valej, hošenčími prešli do Valej, tu prišli me zachyťa bojali. Bola Buranička Marina, ale ona špívati nezna. Ale mi poupovídala, že jí poupovídala, jak nás vyháňali. A špívaty nešpívala jí. A povídala jí, že já jí zašpívám. Že já znám špívaty. No i šedíme, to byla Vavočka, šedíme tu na Vavočí, ona toto, taky jak Radejko mala. I pustila jí gada, že mi špívala. Že ona píše knižku i chce opisati i špívanku, i jak to bylo, že opisuje knižku. Že ona chodí v Rostvavu i ty nás vyzývali, ty, takže všetko uvidovávania. Já vám vyzývali. No to jak na vás gadali? Že bandolovci přijíchali, z osokorami spali z Gvizdanova gadam. Tu ľudé i tak gadali, že banderovci prijíchali. A ja pám, a jak to my banderovci? Ani my nebyli banderovcami, ani z banderovcí nepochodíme, ani vyhnali už. A čoho nás vyhnali? Ci znám, neznám čoho. A to odkoli ja nešpívala, bože. Jak my na večerku chodili.
2: A koli ste chodili tam na večerku?
1: Tam je doma ešte.
2: Kilka roky to bylo?
1: Z 80. No, a my na večerky chodili, a tam ještě zpívali. No, a od toho, kdo tu zpíval? Veronka Gavidicha zpívala, tak Harni zpívala, se mi zpívali na večerka.
2: Od vy?
1: No to vy víte, ale to znáte to. Oni už potom siroty ostali, tak začali plakati té jušeky čo. Také bylo. Išli dvě siroty za stežkom plačuče, za stežkom plačuče, mamči hľadajuče. Prišli oni, prišli gumavoj cerkoči. Prišli oni,